0: O zdrálivé Seintamú dé bíif.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na gaileve.